0: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 1807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Představte si svět, kde se studenti a pedagogové mohou snadno pohybovat po různých zemích po celé Unii, získávat bohaté zkušenosti a rozšiřovat si obzory. Aby se taková vize stala skutečností, vytvořila Unie Evropský prostor vzdělávání, zkráceně EEA.
4: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě probereme, jakým způsobem se Unie zasazuje o to, aby všichni měli stejný přístup ke vzdělávání. Spadá sem i zlepšování přístupu k evropským programům pro mobilitu ve vzdělávání.
3: Cílem evropského prostoru vzdělávání je posílit spolupráci, podpořit mobilitu ve vzdělávání a v odborné přípravě a vytvořit odolnější a inkluzivnější systém. Právě podpora mobility je klíčová. Vznikla proto, aby pomohla překonat praktické překážky, které mohou mobilitě stát doslova v cestě, jako je nedostatek financí či informací, chybějící jazykové dovednosti či příliš objemná administrativa. Jak vůbec iniciativa vznikla?
4: Myšlenka na vytvoření evropského prostoru vzdělávání poprvé získala podporu evropských představitelů na sociálním summitu v Göteborgu v roce 2017. Od té doby Evropská komise a Rada na její realizaci pracují společně. Soustřeďují se na zlepšování kvality vzdělávání mladých lidí a vytvoření takového prostředí, v němž se inkluze a rovnost žen a mužů podporuje od raného věku. Dospělým lidem by pak užší spolupráce v oblasti vzdělávání měla umožnit, aby pokračovali v celoživotním učení. Vzdělávání obecně by pak mělo držet krok s digitální a ekologickou transformací, aby dnešní studenti byli schopni v budoucnu řešit aktuální problémy.
3: Díky evropskému prostoru vzdělávání je pro evropské země snazší na některých aspektech spolupracovat a zároveň si nad svým vlastním vzdělávacím systémem podržet celkovou kontrolu. Každá země Unie je odpovědná za vzdělávání a odbornou přípravu svých obyvatel. Samotná Unie ale v průběhu let významně přispěla k tomu, že vzdělávat se jde bez ohledu na hranice. Například spustila takzvaný boloňský proces, kterým se tvoří evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Dále financuje program Erasmus+, který vzdělávání modernizuje díky mobilitě, a vydala kodaňské prohlášení, které zlepšilo spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
4: Unie vypracovala v roce 2010 rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, v němž si stanovila řadu cílů na následujících 10 let. Některé cíle se jí podařilo splnit, jiné bohužel ne. Na jednu stranu se například zapojilo více dětí v předškolním věku a vzrostl počet lidí, kteří úspěšně dokončili terciární vzdělávání, tedy vyšší odbornou nebo vysokou školu. Současně ale studie z roku 2018 zjistila, že narostl podíl 15-letých, jejichž úroveň základních dovedností je velmi nízká.
3: Neustále zlepšovat vzdělávání a odbornou přípravu je prostě důležité. Na tom se shodly Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament, přestože dosavadní výsledky nejsou jednoznačné. Celoživotní vzdělávání musí současné i budoucí generace připravit na to, aby hrály aktivní úlohu ve společnosti a byly schopny vyrovnávat se s nejrůznějšími krizemi. Vzdělání by lidem mělo přinést kompetence potřebné k tomu, aby se podíleli na ekologické a digitální transformaci. Unie například vyhlásila Evropský rok dovedností, který potrvá do 8. května 2024. Do té doby se v celé Evropě uskuteční tisíce akcí, jejichž záměrem je vybavit jednotlivce dovednostmi, jež jsou nezbytné k získání kvalitního pracovního místa a pomohou i podnikům, kterým právě takové kvalifikované síly chybí.
4: Studie Evropského parlamentu z roku 2021 ukázala, že vize Evropy jako prostoru vzdělávání je nedílnou součástí procesu evropské integrace už od druhé světové války. Právě proto parlament jednotný evropský vzdělávací prostor podporuje. Zároveň zdůrazňuje význam dostatečného financování, které má zajistit, aby vzdělávání, včetně evropských programů mobility, bylo stejně dostupné pro všechny studující.
3: Nejvýznamnější unijní iniciativou v oblasti mobility je program Erasmus. Jeho nejnovější formát, nový Erasmus+, na období 2021 až 2027, bude i nadále financovat celý program vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Zatímco první program Erasmus+, v období 2014 až 2020, nabídl možnost vycestovat za studiem více než 4 milionům lidí, poslední program si klade ještě větší ambice. Má oslovit až 12 milionů účastníků. Erasmus nové generace si ponechává kvality získané zkušenostmi z let minulých a inovuje tam, kde bylo potřeba zlepšení. I nadále podporuje celoživotní učení. Mezi stěžejní iniciativy patří Evropské sítě univerzit a Evropská studentská karta. Zaměřuje se také na inkluzi a snaží se o to, aby byl pro koncové uživatele co nejjednodušší. Začleňuje sport do hlavní struktury programu, rozšiřuje využívání digitalizace, podporuje nové oblasti znalostí a zavádí novou iniciativu v oblasti mobility s názvem Discover EU.
4: Protože se Evropská unie a její instituce snaží lidem v Unii poskytnout co nejlepší vzdělávací příležitosti, své probíhající projekty průběžně aktualizují a vytváří nové. Ústřední iniciativy, jako je právě program Erasmus, by měly i nadále usnadňovat evropskou mobilitu a vybízet studenty, aby mysleli mimo zajeté koleje. Evropský prostor vzdělávání, který by měl začít naplno fungovat nejpozději v roce 2025, by měl těmto potřebám vyhovět a postupně odstraňovat všechny nerovnosti a nedostatky.
3: Závěrem lze říci, že je vždy co zlepšovat. Na úrovni Unie i v jednotlivých zemích jsou a budou přijímána různá opatření. Diskuze a právní předpisy týkající se vzdělávání proto na pořadu jednání Evropského parlamentu zůstanou i nadále. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
0: Tre città, una sola voce.
5: 6023. Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Quando torno a casa vorrei...
10: Stare zitta e muta.
9: Al lavoro vorrei...
11: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
9: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
12: Una mattarella!
9: Dopo gli studi mi piacerebbe...
12: Non rompere!
9: Quello che chiedo alle istituzioni è...
13: Un paio di schiaffi?
14: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
15: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
16: 62-3
17: 6-0-20 che?
18: 60-23
17: 6-0-2-3
16: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Bez vody není život. Udržuje naše ekosystémy, je nutná pro zemědělství a zásadní pro lidi, nebo tím umožňuje uspokojit jejich nejzákladnější potřeby. Přestože je voda pro společnost tak důležitá, znečištění vody je i nadále závažným celosvětovým problémem. Znečišťující látky pocházející z průmyslového odpadu, zemědělských splašků či plastů poškozují vodstvo, což vede k závažným ekologickým a zdravotním problémům. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě zkoumáme téma, které se týká nás všech. Znečištění vody a co Evropská unie dělá proto, aby se obnovila kvalita řek, jezer a moří. Znečištění vody pochází z mnohých zdrojů. Některá průmyslová zařízení vypouštějí chemické látky přímo do řek a jezer. Zemědělský průmysl zase do vodních toků splachuje hnojiva a pesticidy. Z městských oblastí odtékají srážkové vody, které smívají z měst naftu, těžké kovy a další podobné znečišťující látky. A pak jsou tu samozřejmě plasty, které negativně ovlivňují život v mořích a rozkládají se na mikroplasty, které jsou v našich vodních systémech všudy přítomné. Tyto látky ve vodě narušují ekosystémy, poškozují volně žijící živočichy a významně ohrožují naše zdraví. Kontaminovaná voda může zapříčinit nemoci, ovlivnit bezpečnost potravin a snížit biologickou rozmanitost. Unie zavedla několik klíčových politik a iniciativ zaměřených na ochranu a zlepšení kvality vody. Jednou z nejdůležitějších je rámcová směrnice o vodě. Jejím cílem je, aby všechny vodní útvary v zemích Unie dosáhly jak dobrého ekologického, tak chemického stavu. Identifikuje znečišťující látky, které jsou největším důvodem k obavám a znamenají největší rizika, a stanoví odpovídající normy pro jejich regulaci. Dále musí členské státy monitorovat a kontrolovat přítomnost těchto látek ve svých vodách. Rámcová směrnice o vodě je od přijetí v roce 2000 hlavním právním předpisem na ochranu vod v Unii. Podporuje spolupráci mezi sousedními zeměmi při správě řek a dalších vodních útvarů, které dané země sdílejí. Další součástí unijní strategie k řešení znečištění vod je směrnice o čištění městských odpadních vod. Věděli jste, že pokud nejsou městské odpadní vody shromažďovány a čištěny v souladu s pravidly Evropské unie, stávají se jedním z hlavních zdrojů znečištění vody? Městské odpadní vody obsahují organickou hmotu, škodlivé chemické látky, znečišťující látky z farmaceutického a kosmetického průmyslu a mohou být dokonce kontaminovány bakteriemi a viry. Cílem směrnice o čištění městských odpadních vod je před škodlivými účinky městských a průmyslových odpadních vod chránit životní prostředí. Stanoví požadavky na odvod, čištění a vypouštění městských odpadních vod. Členské země musí zajistit, aby všechny aglomerace tyto normy splňovaly. Unie také podporuje různé iniciativy prostřednictvím programů financování. Příkladem je program LIFE, tedy unijní nástroj financování opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Program LIFE financoval mnoho iniciativ a několik projektů, které zlepšují čištění městských odpadních vod a snižují vypouštění škodlivých látek do řek a jezer. Tyto projekty jsou plně v souladu s několika klíčovými strategiemi a směrnicemi, jako je strategie